0: Čas, keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já jsem kdysi jako student až na umělecké škole. Na těch školách předtím bych si nedovolil říct o sobě, že jsem byl student. Tam jsem byl neustále překoužený Johnny. Já byl pořád na záchodech, já jsem právě vynechával hodiny a tak dále. Ale na umělecké škole já jsem hned druhý ročník vyhrál nějakou soutěž mezi bratislavskou VŠMU, pražskou Damu a brněnskou Jamu. Pro hosty Jamu není džemu, jako nevyrábí se, to je taky umělecká škola. Jana škola akademie muzických. A byl jsem jako laureát té soutěže s mnoha jinými a ještě z jiných fakult poslán do Bulharska. Samozřejmě takoví ti, kteří výrazně zvítězili, bydleli v hotelu a my v dépendancu. No tenkrát já jsem ještě nevěděl, že to je dépendance. Byla to taková chalupa, no. Tenkrát jsme se na to tak dívali. Mělo to spoustu nevýhod. Například tu, že jsme museli chodit z toho dépendancu na snídaně do toho hotelu. No co, tak to by nevadilo, po pláži, podél moře. Ale nesměl by tam v cestě stát mezinárodní pionýrský tábor. A ty, a sami holčičky. Teď mi takový urostlý tenkrát, že jo, brady statný prostě. Jak nás děvčata zmerčili, protože se nudili, tak nás hned bafli a paž tenkrát prostě vstryč a to všude bíje, tak hned pádruška majáti nebezpokojí se. Upozorňuji na lačno. Oni měli budíček o 2 hodiny dřív, ty už měli po 10. Ta padruška měla 16 slok. My už, nám už bylo nevolno a začali holka modro oka, to je tam naučili zase naši děvčata. A aby se to nepletlo, tak zpívali pak hulku modru uku nosudovu. No něco hroznýho. V obejí to nešlo. Paž bylo z obou stran moře.

Já tam měl s sebou kamaráda, já ho nemůžu jmenovat, abyste si nemysleli, nebo o něm neřekl dneska, že kazil děti kdysi. Ten povídá, já s tím něco udělám. A šel tam a povídá děti. Vyspíváte hilky, midrýky, nisi dví, ipitiky, hulku, mudrou, kunusrovu, utu. Jestli pak to znáte, nar. To byla hrůza, my šli příští den a děti, aby dokázali, jak se to naučili rychle, přeskočili padrušky a zpívali hned hrkr, mrdr, rkr, nrsr, dr, vr, pr, tr, kev, pr, tr, cr, sr, vr, dr, tr, čr, pr, dr, mr, tr, čr. Co vám budu povídat? Ti vedoucí se dohodli, předstírali infekci a epidemii a zrušili tábor. Poslali je domů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i z kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimba hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Pane, to dělá ten tlusťoch. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásně. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
3: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
2: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
3: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku. Jo? Žijeme léta 20. století, tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
2: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
3: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky, a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
2: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
3: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
2: Děkuji vám za rozhovor.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
2: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
1: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
1: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
1: Když se to hláskuje, tak kakao. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
2: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
1: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
0: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
1: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
0: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
1: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
0: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
1: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
0: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tak, já to jenom tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady šicí. Lanžočané sem došli, to je fajn. Lanžoci je teda kompletní. Jen tam vidím, aj z Vracov, já jsou tady někteří. A i Slováci dojeli. Slováci jste tady?
2: Tu jsme,
1: ano, výborně. Ne, já tak... Jo, ano, výborně. No tak... Slováci věří, že mě všeckému budete rozumět, já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení, no, někdy jsou to problémy, teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe, no, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no, je to fajn, no tady se dívám, však ano, strýček došel, tady aj stetičku, že vy dva jste manželé, no já nás to... Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. A to je včelka i vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju ze psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě. Samozřejmě má doma hodnou ženu, a tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první řadě, no. A je... Novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? Takže tady máte zapchlé jehličí, no. Ale jedna šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená, šmecná. No, díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Cassandra. Ano, Manuela, děkuju, ano, Manuela. Rosalinda, Orero. Divoký anděl. To je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, kdy to byl ten Dallas, ne? Ten Juling. Ten s tím kloboukem, no. Ten starosta jezde z Ameriky, Juling, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžutě. Lanžut pomlčka South Fork, no. Protože my u nás také tak chlastáme, no. K nám ta ožralá Suelín zapadne 1-2. Nafta kvělí je kůsek, co říkáte. No pije se všude, keď teda včil s tím pitím, jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To kdyby jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lanžutě, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale lidé se bojí, je to fakt teda, no. Však já mám dvou kamarádů, jezdí po montážách, maringoci, tak jak se báli tej nemoci ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, a to tu krávu sebou vozíte v tej maringoci? Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě. A co ten smrad, že ona si zvykne? No to, proti gustu žádný než putrát, no. Ale teda já... Je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábáme sušené mléko. Koupili jsme krávu, tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odkud to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v Lanžutě, chytré, že místo toho hovězí a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co, děvčata? Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. Rychle se udělá. Pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čekaj, to máte všelijaké ty diety, no. A je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stá před 10 týdňama, no. A včíl? A říká, no bodaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. Nejlepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi. To kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Tato, co? Ty už si blbý jak ty chlapi v práci, no. No je, no tak je to fakt. Říkám, moja se umlátí, pořád cvičí, pořád vám vymýšlá jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád se vás šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Na ní to nezabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám břuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. No, že já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včilkaj u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolog, víte, kde je ten uzel, no. No. Veliká sláva, zešli jsme se na obecné škole, tam je tabula, no, tak jsme to tam kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Nemáte teplák, já tam nevidím, no. No tak ale, Tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Tetina, teda já i strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budem dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, tak ale Tetina fakt je šikovná taková. No, však aj Tetina je smeraldová, no. Na vás jsem už skoro zapomněl, no. Taková kočka. Teď no, nežerete vy ten viskas? Však kočky žerou viskas a jak jsou zdravé. Psi žerou ten pedigripáv a jak jsou zdraví psi. Tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, no, tak je to tak, ale nic mi, ne. Kočka, kočka, no. Jedino, tady, v zeleném, ve smeraldová. Vy, kdybyste si místo tý gatí dala na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. A nebo víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To byste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešné zuby do kastrolka. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Šikovná, no vidíte jaká, no. No, no tak, erotika, no. Však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Sa podívajte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co? To je největší noclehárna v přímém přenosu, no. Ta zapravdu jenom popíja, koštuje, no. Minule, jak slavili, nevím, co tam je, jestli ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, ty poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzl? No, že letěl na Kanárský ostrovy! Ale že já jsem myslel takové ty dvě nule, no že ty letěli s ním. Je to tam. Když to tak seberete, už aj ty děcka, jak je to moudré, co? No, no všecko to ví, no. Také, co jsme se učili my ve škole? To byl samý Karel Hynek, Mácha, Máj, na břehu řeky, co? Seděla pod borovičkou. No, tak. No a čil taky devítiletý Paša Šenore doma říká, že mami, že já jsem se ti naučil ve škole novou básničku, že oholil ty české tlamy a byl z toho zmožený a tak odjel na Bahamy, jmenoval se Kožený. Co? Je to pravda?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. My již musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě Rošťák rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch Rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
2: Pane,
1: no, prosím.
2: Já nemám zájem,
1: no,
2: ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
1: no, ne, já jen tak, že jako...
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
2: Děkuji za informaci a teď ještě maličkos. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štící?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Pošel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
2: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
2: No jedete do Olomouce.
1: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
2: No, dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
2: cpála. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam?
1: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a ví, ne?
2: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijedu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
2: Ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, můžete. Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl bývale řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává, dává to počítač.
1: To vás počítač.
2: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
2: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé, sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žestových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků.

0: Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálené asi 1,5 kilometru. Co? Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ano, to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
1: Sekunda.
0: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se poděla třetí věta, soudí, že Kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Váš kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
0: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fej nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka, a možná, že by se dalo říci i pane profesore,
1: i pomalu.
0: Ano, tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický Špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšněnízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Zdivo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
3: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
0: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
3: Ale to... ona je k věci náhodou.
0: Je krátká aspoň.
3: No tak to není. Tak, ale já si ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
0: Dobře, no.
3: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové
0: hole. Ano, tak už to radši neskracujte, prosím.
3: Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář. A byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
0: Jo, tak to je o kováři Jirsovi přímo, no, tak to jsem měl říct.
3: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
0: Asi nerozumíte. Pro její úžasnou vtipnost.
3: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
0: Do svého poznámkového sešitku. To bylo encitoslovce smíchu.
3: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec. Jo, prostě takhle, jak mě tady sežíte. To jste divný chodec, když vám chybí bodec.
0: Je to celé, pane profesor. Ano, skončil jste?
3: Ano, ovšem takový přirohu vyprávět.
0: Ne, ne, ne. Já myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
3: Tam byla ještě taková věc, jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo. No, mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
4: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
5: No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říkám, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlape. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zvykl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátý důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi až normální, koupíš mi snad hoskou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ale taková celkem, jako, to na mě přivěsila, teď chci čokoládu, je to takové život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
6: Jo. Pořád se něco děje.
5: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně, to je tak strašně dávno, že jsme, tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo, to jo. Ale už tenkrát byl vynikající a no předloni za mnou přišli z armádního vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlížím, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani nevobujou. A už bačkora honem.

0: vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pičí prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jak už máte zlomeninu. Závěs normální, že? Dostal rum, to celý takhle vypil. Aneb, jak říká Sovák, měl výtah na prcka.
1: To 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, původní dramatická inscenace Otcův syn, nebo také Synův otec, je odvážnou sondou do života kolem nás. Pojednává o složitých intermezi... No, prostě vztazích.

0: otcem na jedné straně a matkou, jestli mi rozumíte, na straně druhé, po případě zpětně synem zase na straně třetí, na straně čtvrté. Autor píše, že jeho drama není vhodné pro děti a těhotné ženy.
1: Tato, my máme za duch umýváku debatu s chlapci, to ti je tak strašně zajímavé.
0: Máš nějaké problémy, synu? Vidím ti to na očích. Pojďme si opět po létech popovídat jako chlap s otcem. No z očí do očí, z učí do učí, od plic do plic, z ruky do huby. No prostě jako generace s generací. Kolik tě je vlastně let? 15. Nebo teprve 20. No co mlčíš, co mě necháš tady mluvit do stěny? Co pak nejsem pořád tak trošičku tvůj táta? Co pak jsem vůči tobě nesplnil všechny své zákony otcovské povinnosti? Jaké, on se ptá, jaké? Tady jsem si to poznamenal, poslouchej holomku. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. Za třetí, dostat školu z kluka.
2: Hravý podzim na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
4: Jaký med?
3: Archimed.
4: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
3: Protože se máme učit Archimedův zákon.
4: No jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádnej Archimed.
3: A kdo to byl Archimedes?
4: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
3: Jaký zákon, tatí?
4: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
3: Komu to nařídil?
4: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
3: Z té vany.
4: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
3: A proč tam lez, tatí?
4: Protože byla si zamazaný.
3: Od čeho?
4: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
3: Vanu.
4: Žádnou vanu.
3: Rybník.
4: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
3: Sím vím, tatí.
4: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
3: Tak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
4: No voják, k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
3: A šlápnul mu na ty kruhy.
4: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
3: Archimedes povídal, šláp si po svých, sloné.
4: Já ti dám šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
3: Vzdělanec.
4: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
3: Ano, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
4: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
3: Voják?
4: Jo.
3: Voják povídá, hele, hele.
4: Žádný hele, hele.
3: Ne?
4: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
3: Čím, tati?
4: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
3: Asi kružítkem, my, tati.
4: No možná, to by mohl.
3: A pak?
4: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
3: Do kruhu.
4: Do vany.
3: Do vany, že jo, tatí?
4: No ovšem, že ano. A přitom vyšplouh vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukaž přesně, najdi to v té knížce.
3: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
4: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
3: To těleso, viď, tatí?
4: No, když váží málo, vytlačí málo.
3: Když váží moc, vytlačí moc.
4: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
3: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
4: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
3: Že nemá...
4: Celou větou?
3: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
4: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve Vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a proč si naštvaný a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla je Vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s Vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal Vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím, v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. Upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jimž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje potěuchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní. Což se o některých lidech v podobných situacích================![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
1: Nebeda, Abeba, Addis Abeba.
2: Addis Abeba, kde leží, jo.
1: Ne, kde leží, kde leží.
2: Jo, kde leží,
1: a kde leží
2: Addis Abeba, kde leží. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známé jména, samozřejmě, co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zvědá, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jinou, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, jak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete dělat.
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
1: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo, tak bych řekl, že je to ručník.
2: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Že...
0: Hravý podzim na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Tak s kým jste se dohodl?
4: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
3: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
4: Jo tak to je nějaké zrno zječný.
3: Zrno zječný?
4: Jo.
3: A proč on chce prý zječný?
4: On prý byl zvyklý na žitnou.
3: A, tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
4: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
3: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu? Do centra Prahy.
4: Jakou drubežárnu?
3: Říkáte kurník.
4: A kurník šopa. On není drubežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta kurník. Vidím, hosti vaří, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hosti vaří.
3: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
4: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
3: Tak ono je to čtyřsměna.
4: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
3: Počkejte, já už ztrácím přehled.
4: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
3: Zeměpis já ovládám. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
4: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
3: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
4: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
3: Aha, a ta dcera? No,
4: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
3: No. Ta s kým si chce měnit byt?
4: Jo, ten Poušteckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
3: Ježíš.
4: Je jeho švagr.
3: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
4: Šo, jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
3: Co jako?
4: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
3: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
4: No, ty to je jeho švagr, na mou
3: No, ale mě zajímá jméno.
4: Toho Šnekvencla?
3: No.
4: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
3: No dobře. Tak ten se píše?
4: No.
3: No co je přehlasovaný, no?
4: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
3: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
4: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
3: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
4: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
3: To je ten od švagra.
4: Ne, ten je od pošty.
3: A stěhuje se do Prahy.
4: Ne, do Černý Pryčope.
3: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
4: Depak, to je nějaký nádiházy Imre.
3: Imre?
4: Hej, Imre.
3: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
4: Proč?
3: No já nevím, já se směju.
4: Vy se nesmíjete.
3: Nesmíju.
4: Čemu?
3: No, že se stěhuje na Kamčatku.
4: Kde to je?
3: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
4: počkejte,
3: ukázal.
4: Počkejte, a není to nějaký omyl?
3: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
4: No jo, já se v těch Nových republikách tak nevyznám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků kopal jsem. Uli. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roků však těžil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masé. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu na botu. Při Dunaji strmý palác. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že mě to dostrá dneska.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše divadlo vám za malou chvíli předvede sketch. My tuto scénku budeme hrát pro satelitní televizi, která ji bude přenášet pro diváky v Rusku, Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a v Chorvatsku. Ta scénka se jmenuje Inflagranti. Naši herci tu scénku hrají v češtině, takže budeme muset pro naše přátele ve slovanských zemích překládat, aby rozuměli ději.
2: Samozřejmě, kdybychom překládali děj naší scénky do polštiny, ruštiny, chorvačtiny a potom ještě do bulharštiny, to bychom tady byli do půlnoci, vážení přátelé. Osvětlíme tedy děj scénky univerzální slovanštinou, kterou vymysleli na jednom večírku v předminulém století naši slovanofilové Šafařík, Kolár a Čelakovský.
1: No, já budu nejdřív ten děj popisovat v češtině a Lenka Plačková bude průběžně překládat do univerzální slovanštiny. Já doufám, že v těch zemích dobře porozumí, protože Šafařík, Kolár a Čelakovský nebyli žádný idioti, že?
2: Nezlobte se, ještě před vysvětlením děje naší scénky musíme pozdravit naše zahraniční diváky ze slovanských zemí a popřát jim šťastného Silvestra a hezký nový rok. No,
1: drogi, kámoš, jo. Drazí přátelé, drahé přítelkyně.
2: Drogi, kámoš, on i drogi, kámoš, ona.

0: Zdravím vás.
1: Já Čágo beluju vás.
0: Ze stověžaté krasavice Prahy.
1: I z stočí Čárovoj fešandy Pragy.
0: Hlavního města České republiky.
1: Stolice Češko, mnogo kuči.
0: Za nedlouho, za 2:30:02.
1: V cukulietu. Za 2:30:02.
0: Kostelní zvon.
1: Kostelní bimboš.
0: Odbije půlnoc.
1: Odbím báječ chrupky půlku.
0: Každý vyhledá svoji manželku.
1: Každý pošuká jeď. Každý pošuká jeď svoju slepičnuju.
0: Od zátku jí šampaňské.
1: Od špuntájů bubly chlástní.
0: Přiťuknou si a políbí se.
1: Ťuknut i odsucájů.
0: Já vám nyní prozradím děj naší scénky.
1: Já vám teraz vyprděl jáju. Dzej našeho skača.
0: Manželka si pozvala domů milence.
1: Slepíčna já dorvála do svojej kůči bokovuju muščinu.
0: Manžel je na služební cestě.
1: Parožna já muščina. Na služba do roga.
0: Milenec svede svou milenku na lože.
1: Bokovaja muščina srázik svoju pelechovuju na kutě.
0: Milují se, ale v tom přijde manžel.
1: Ani pelešajut, no vdruk přijdět parožnaja muščina.
0: Když manžel vidí to, co vidí,
1: Когда порожная мужчина кукает, то чу кукает.
0: Так се velmi rozčílí.
1: Он на серьёца.
0: Vytáhne nůž a milence ubodá.
1: Vytásit kudlož i bokovuju mužčinu ucikánujet.
0: Milenec naříká, sténá, ztrácí mnoho krve a nakonec v náručí své milé umírá.
1: Bokova je muščina kaput.
0: Lidé z vedlejšího domu slyší hluk a volají na číslo 158.
1: Samochodí z vedlejšej kůči slyšájut vyrválož i bonzujut na 158.
0: Přichází příslušník policie České republiky.
1: Přichodit fízlova je mužčina.
0: Zatýká manžela.
1: Zarígrujet parožnuju mužčinu.
0: Manželka pláče.
1: Slepíčna já bůl jajet.
0: A ze zoufalství se strašně opije.
1: I z hysteričnosti ona strašno prdně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, halo, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, na včera to už bych nesil, jo?
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno. Ne? Že bych šel v neděli ráno.
3: Já chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
2: Teda, no, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
2: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozici hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajou. Nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak na kde sakra to chcete, a kolik těch jste vyštěli?
2: Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozici. Na včera už nechci žádnej. V sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva, no tak, já si to tam tak se kouknu, co hraju, a teď druhý zahodím, rozumíš? To je to dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo!
2: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jde mi ještě 20, ne, to je docela. Ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. To s vámi kouknu. Kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Hraní podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je ten dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. Děkuju,
1: no, ale,
2: ano,
1: víš, co mám na mysli, jo.
2: Tykej.
1: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo. A místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám. Můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: Jo,
2: pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem s tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný nesmír, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohrýme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácelo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalupku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
2: Já vím, já to mám ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no.
2: No vy tady. Stoh už dohasíná.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, jsi špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvá jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoruju, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivýho. Jestli já, když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kilogramů. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kilogramů a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pa... No, já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. My tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá... Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Naučím vás ho... Nechte si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás ho... hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines ho... já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím a budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás nebude nudit, tak mě klidně pošlete do prvé. Tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostným bohatství České republiky. Tady je mama České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu... Na jižní Moravě. Podél norské hranice jsou obrovské ložiska u uhlí, briket. A ta taky koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Se došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharský hranici. Tam se zase pěstují známý ostravský vokurky. Ale bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty rajčata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe, nebezpečný. I když jeden můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okůrku a oba dostali otravu krkové. No, no a pa...
2: No. To je pravda.
1: No a potom při za západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranic s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým pohraničí. Nikdo nemil nohy. A ta taky nás nechtěj do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidět, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici Papa 95. Tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale night kluby jsou tam pořád narvaný. Oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký jeho hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. A o tom to je.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci a tajný jsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
1: Dobře, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky, přástky bychom mohli říct. Ša je o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech. To jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval. A to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc. To je v podstatě doklad. A my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

se svým bohem, zmíře místím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu v

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Škoda od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Uživatelé e-dokladů, se kterými se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava podle dat projektu Hlídač státu hospodařila minulé 3 roky o něco rizikověji než v předchozím volebním období. V indexu kvality života byla loni na 57. místě z 206 hodnocených území. Rozpočet města minulý rok skončil schodkem 503 milionů korun. V poměru k ročním příjmům, které byly 3,1 miliardy, to byl nejhlubší schodek mezi krajskými městy. Rezervy Jihlavy se ale nestančily. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o 3. prezidentský mandát. Mohl by tak však učinit po pauze, kterou vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Začátek je ve 20:45.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po 9. hodině a to už vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje příjemné startující sobotní dopoledne s datem 26. září Míša Rotrová. Jako vždy pro vás budu mít spoustu tipů, co můžete podniknout, kam vyrazit a co se děje u nás v Jihlavě nebo i v rámci kraje Vysočina. V této hodině taky třeba přidám kalendárium, tak určitě zůstaňte naladěni.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
3: Radio Jihlava.

A teď už jdeme na vlnách Rádia Jihlava gratulovat k svátku. V kalendáři dnes, tedy 26. září, jméno Andrea. Je to jméno řeckého původu, které se dá vyložit jako odvážná, statečná, silná, bojovná nebo statná. Zajímavé je, že jméno Andrea je v různých zemích vnímáno rozdílně. U nás jde prakticky výhradně o ženské jméno, v Itálii je třeba Andrea běžné mužské jméno. Známe třeba Andreu Bocelliho. No a Andrejek máme v republice opravdu hodně, je to velmi časté jméno. Jedna z posledních statistik uvádí takřka 40 tisíc žen se jménem Andrea. Tak tedy, dámy Andrejky, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Míša s vámi a je tu poslední zářijová sobota. Nevím, jak vám, mě to teda neskutečně utíká, možná až moc. No a za malou chvíli si dáme kalendárium a podíváme se na 26. září v historii a taky vám prozradím, kdo dnes slaví narozeniny. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ty hledáme signál.
1: A z vlny 101.1 FM teď posílám kalendárium. Pojďme se podívat na 26. září v historii. Tento den je spojen třeba se Zlatou bulou sicilskou. Asi určitě jedna z mála událostí, kterou si pamatujeme z dějepisu úplně všichni, protože ten rok je krásně zapamatovatelný. 12.12, tedy 1212. Je to jedna z nejvýznamnějších událostí českých středověkých dějin. Fridrich II. Tehdy vydal Přemyslu Otakarovi první Zlatou bulu sicilskou, která potvrdila dědičný královský titul českých panovníků a významně posílila postavení českého státu v rámci říše. Roku 1960 potom třeba proběhla první televizní prezidentská debata v USA a roku 1983 došlo k dramatickému momentu v rámci studené války. Sovětský systém tehdy zaznamenal údajný start amerických raket. Důstojník Stanislav Petrov vyhodnotil poplach jako falešný a nepovažoval ho za skutečný útok. Událost je dodnes známá jako jeden z významných momentů tohoto období. No a co narozeniny, tak ty dnes slaví například tenistka Serena Williams, která má polokulaté 45. narozeniny. Italský tenorista, o kterém už dnes byla řeč, Andrea Bocelli, slaví 68 a sympatická pohledná herečka, která byla taky třeba ve Stardance, Marta Danzigerová, tak ta dnes slaví 35. A pokud i vy máte narozeniny, tak vám pochopitelně přejeme všechno nejlepší a posíláme další hity.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována.
1: Jihlava aktuálně.
2: Jihlava chce zmapovat svou odvodňovací síť. Generál za asi 11 milionů korun má navrhnout, jak zacházet hlavně s dešťovou vodou. Pomocí interaktivního modelu bude město také zjišťovat, jak má posílit nebo upravit kanalizaci, pokud se bude chtít rozšiřovat. Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do kongresu zvýhodnil republikány. Zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Končí tak vleklý právní spor v době, kdy už začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách.
1: Sport.
2: Hokejisté Brna vyhráli ve čtvrtém kole extraligy v Olomouci 4-2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži po druhé za sebou naplno bodovali. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy doma přivítají Pardubice.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Odbyla 10. hodina, máme po čerstvých zprávách a u mikrofonu Rádia Jihlava je Míša. Já vám přeji příjemný poslech a za malou chvíli se podíváme na to, že Jihlavská galerie se po dvouleté rekonstrukci vrací a s ní i program pro rodiny a děti. Co všechno konkrétně a kdy, tak o tom více za chvíli.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

A na rádiu Jihlava teď míříme se podívat na to, že Jihlavská galerie se po dvouleté rekonstrukci vrací. A s ní i bohatý program pro rodiny s dětmi. Start dnes dětskou vernisáží. Po krátkém společném úvodu ve 14 hodin budou mít malí, ale klidně i velcí návštěvníci možnost rozprchnout se do všech koutů galerie, kde bude pro ně připraveno hned několik tvůrčích zastávek. Připraveno bude i občerstvení, vstup na akci je zdarma a je možné přijít kdykoliv, doporučuje se ale minimálně hodinu před koncem, který je 17 hodin. Tak tedy už je dnes pro vás velká dětská vernisáž.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. A víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a pokud patříte mezi milovníky hitů Hanky Zagorové, tak mám pro vás dobrou zprávu, vychutnat si je můžete už dnes večer v divadelním klubu Horáckého divadla. Podrobnosti vám k tomu řeknu za okamžik, zůstaňte tedy s námi.

0: Kalársa.
1: A na rádiu Jihlava teď pozvánka do Horáckého divadla, přesněji řečeno do jejich divadelního klubu. Tady vás dnes od 19 hodin a 30 minut čeká hodinový písňový pořad, je naprosto nezbytné. Pořad, který patří Hance Zagorové, Haničce písničce, nebo chcete-li Zagorce, nejprodávanější tuzemské zpěvačce, která nahrála více než 900 písní. Ikoně, která pro nás není pouze populární zpěvačkou, ale je také velmi zajímavou profesionálkou, herečkou, textařkou, scénáristkou, která vytvořila několik televizních pořadů a tak dále. 5 herců zaživého klavírního doprovodu vám prostřednictvím jejich písniček a citací představí její životní vzlety i pády, zklamání, radosti a lásky. Tak tedy je naprosto nezbytné dnes od 7:30 v divadelním klubu Horáckého divadla.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Národní památkový ústav zítra nabídne návštěvníkům vstup na vybrané prohlídkové okruhy státních

0: Hradů, zámků, klášterů a dalších památek, které má ve své správě zdarma. Musí si však předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Seznam zapojených památek najdete na webu npu.cz.
1: Co se děje v kraji?
0: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Italská vláda premiérky Meloniové schválila zákaz burek a nikábů ve školách. Zároveň zavedla limit, kolik může mít každá třída dětí s nedostatečně dobrou italštinou. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, ale aby v ní zůstalo, musí ho do 60 dnů schválit i parlament.
1: Sport.
0: Manchester City se provinil ve 114 případech proti finančním pravidlům anglické fotbalové ligy. Desetinásobnému anglickému šampionovi hrozí pokuta, odpočet bodů nebo vyloučení. Podle klubu ještě není vyšetřování u konce. Mluvčí Premier League uvedl, že jde o důvěrný proces a nemůže nyní poskytnout žádné informace.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po 11. po čerstvých zprávách a za malou chvíli pro vás tady na Rádiu Jihlava budu mít taky pozvánku na letošní ročník literárního festivalu Knihlava. Počkejte se na podrobnosti, teď už taky další hity. Já jsem Míša a přeji vám příjemnou sobotu.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Ladíte Rádio Jihlava, no a ještě i dnes hostí DKO Jihlava literární festival Knihlava 2026. Třetí ročník velmi úspěšné akce, čeká vás trh malých nakladatelů, diskuze, čtení, přednášky a workshopy a navíc i afterparty. Tak tedy literární festival Knihlava ještě i dnes DKO Jihlava.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, jak ti dopadlo to rande na slepo? Ani se neptej. Ta ženská přijela na rande v Mercedesu, rok výroby 1937. Tak to je fajn, ne? Drahé luxusní auto, dokonce rarita, tak kde je problém? No, ona byla původní majitelkou toho auta.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Posloucháte Rádio Jihlava, je s vámi Míša. V minulé hodině jsem pro vás měla pozvánku na, dá se říci, koncert nebo takový písňový pořad pro dnešní večer. Pokud byste ale raději někam třeba na státní svátek v pondělí 28. září, tak pro vás budu mít tip už za malou chvíli. Počkejte se na to.

0: A na rádiu Jihlava teď pozvánka na pondělní podvečer, nebo chcete-li večer. Od 19 hodin vás v kostele Povýšení svatého kříže čeká svatováclavský koncert netradičně. Tak se akce jmenuje. A co vás tady tedy čeká? Spojení skvělého jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie a úžasného vlídného písničkáře Pavla Helana. Každé koncertní setkání s ním a jeho hudbou nabízí publiku neobyčejně příjemné chvíle plné vlídného humoru, nadhledu a lidskosti. Jeho tvorba přirozeně propojuje folk, pop a šanzon s prvky komedie i duchovní hloubky. Do povědomí širší veřejnosti vstoupil Pavel Helan mimo jiné jako finalista soutěže Československo má talent, kde zaujal svou nadsázkou a bezprostředním projevem. Pavel Helan je skvělý hudebník i člověk, znám ho osobně a ten koncert můžu tedy doporučit. Tak tedy v pondělí od 19 hodin.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou sobotu. Zvýšení výdělků policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby má jasnější obrysy. Jejich platy by měly v příštích 3 letech růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar řekl, že do tarifů půjde jen 1300 korun. Stejnou sumu dostanou příslušníci formou stabilizačního příspěvku. Zbývající zhruba 300 připadnou na odměny za pohotovosti a přesčasy.
5: Co se děje v kraji?
6: Na dalších 2 místech v kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle jedou. Během podzimu se tzv. Úsekové měření rychlosti rozšíří na další silnice v Jihlavě.

0: ve Ždírci nad Doubravou. Počet lidí v Polsku, jejíž mění přesahuje 30 milionů dolarů, tedy zhruba 644 milionů korun, vzrostl v letech 2021 až 2026 přibližně o 109%, což představuje nejrychlejší nárůst ze všech zemí, které analyzovala agentura Bloomberg. Mezi další země s rychle rostoucím počtem velmi bohatých lidí patří Rumunsko, Saúdská Arábie a Singapur.
1: Sport.
0: Bývalý fotbalista Milan Baroš se dnešní beneficí v Ostravě ještě jednou rozloučí s hráčskou kariérou. V exibičním a už vyprodaném utkání na městském stadionu po jeho boku nastoupí i další bývalé hvězdy jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan Koller, Marek Jankulovský, Patrik Berger nebo Vladimír Šmicer.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Ladíte Rádio Jihlava, je chvíli po 12. To znamená doba oběda, pokud tedy zrovna si něco dobrého dáváte, přeji vám dobrou chuť. U mikrofonu je stále Míša a za malou chvíli vás pozvu do nového veselí. A pokud náhodou třeba přesně si nejste jistí, kde to je, vězte, že to je okres Žďár nad Sázavou. A tento víkend se tu koná pouť. Program vám prozradím za chvíli, tak tedy zůstaňte s námi.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: A na rádiu Jihlava teď pozvánka na pouť svatého Václava v Novém Veselí. Ta probíhá právě tento víkend. Navštívit tady můžete kolotoče nebo taky řemeslný jarmark. Pojďme se na ten program podívat podrobně. Zítra vás řemeslný jarmark čeká od 10 do 16, od 13 do 17, taky v přízemí úřadu městy se výstava. Mezi druhou a čtvrtou zítra budete moci navštívit věž a zvony kostela. A mezi 13 a 17 potom také výstava zahrádkářů v Moštárně. To ale pořád ještě není všechno. Od 2 do 4 v parku v Novém Veselí zítra hudební vystoupení dechové kapely Veseláci. Takže už dnes můžete navštívit kolotoče a zítra potom bohatý program. Nové Veselí na Žďársku se na vás těší.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

Posloucháte Rádio Jihlava a protože v pondělí tady máme státní svátek svatého Václava, tak na mnoha místech probíhají také svatováclavské slavnosti a koncerty. A jedna taková svatováclavská slavnost probíhá dnes i v Novém Městě na Moravě. Podrobnosti vám k tomu řeknu po dalších hitech.

0: A po další muzice teď už na vlnách Rádia Jihlava pozvánka do Nového Města na Moravě. Tady dnes po celý den probíhají svatováclavské slavnosti. Dopoledne proběhly novoměstské farmářské trhy a až do 4 hodin můžete navštívit v kulturním domě Flair trh se stovkou originálů plných barev, chutí a vůní podzimu. Ve 2 hodiny taky proběhne komentovaná prohlídka kostela svaté Kunhuty s kostelníkem Ladislavem Harvánkem. V 15 hodin vás čeká v tomto kostele beseda o svatém Václavovi s historikem Horáckého muzea Jiřím Doupalem. V 18 hodin mše svatá za vlast. No a taky třeba ještě do 1 hodiny, máte na to ještě malou chviličku, můžete navštívit ve spodní části Vratislavova náměstí výstavu klubu historických vozidel v Žďáru nad Sázavou. Tak tedy dnešní svatováclavské slavnosti nabízejí program až do podvečera, tak si to užijte.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frází.

0: špačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Uživatelé e-dokladů, se kterými se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlava podle dat projektu Hlídač státu hospodařila minulé 3 roky o něco rizikověji než v předchozím volebním období. V indexu kvality života byla loni na 57. místě z 206 hodnocených území. Rozpočet města minulý rok skončil schodkem 503 milionů korun. V poměru k ročním příjmům, které byly 3,1 miliardy, to byl nejhlubší schodek mezi krajskými městy. Rezervy Jihlavy se ale nestančily. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o 3. prezidentský mandát. Mohl by tak však učinit po pauze, kterou vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války.
2: Sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Začátek je ve 20:45.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Je po 13. hodině, s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová. I v této hodině pro vás budu mít tipy, co můžete podniknout, kam vyrazit dnes nebo i v dalších dnech. Každopádně, co ještě stihnete, máte na to necelou hodinku, tak je tradiční den otevřených dveří ve sklárnách Krystal Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Tak pokud jste poblíž do 14. hodiny, máte ještě šanci. No a za malou chvíli zamíříme na Medlov, kde se dnes také konají svatovátslavské slavnosti.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava a vyrazit dnes můžete i na Medlov k Novému městu na Moravě, kde se konají svatováclavské slavnosti. Začátek je ve 14 hodin, na děti i dospělé tady bude čekat loutkové divadlo Honzy Hrubce, šermířské představení a také si budete moci vyrobit plstěná zvířátka nebo si dát cukrovou vatu. A pokud si říkáte, že to dneska nestíháte, tak vás rovnou zvu na Medlov na 1. říjnovou sobotu, která bude patřit dnům architektury a výjimečným prohlídkám Medlova, které se konají pouze jednou ročně. Tak si to už teď můžete poznačit do svých kalendářů a diářů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

0: Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi a s koncem září a především začátkem října přichází řada akcí pro seniory, protože se blíží Mezinárodní den seniorů. No a taková malá oslava proběhne už v úterý 29. září. Kde a co všechno vás tam čeká, o tom více za chvíli.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: nejpohodovnější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: A teď už na rádiu Jihlava pozvánka pro všechny seniory na toto úterý, a to do komunitního centra Plus. Tady vás mezi 12. a 14. čekají oslavy Dne seniorů. Příjemné odpoledne plné venkovních her, hudby a pohodové atmosféry. Sebou si můžete vzít špekáček nebo jiné oblíbené dobroty, které si tady společně opečete. Akce je zdarma, nezapomeňte si ale rezervovat své místo.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

0: ti dám.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou sobotu. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlava chce zmapovat svou odvodňovací síť. Generál za asi 11 milionů korun má navrhnout, jak zacházet hlavně s dešťovou vodou. Pomocí interaktivního modelu bude město také zjišťovat, jak má posílit nebo upravit kanalizaci, pokud se bude chtít rozšiřovat. Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do kongresu zvýhodnil republikány. Zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Končí tak vleklý právní spor v době, kdy už začalo korespondovat.

0: Konečné hlasování v kongresových volbách. Sport. Hokejisté Brna vyhráli ve čtvrtém kole extraligy v Olomouci 4-2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži po druhé za sebou naplno bodovali. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy doma přivítají Pardubice.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov a parkovacího domu u ZOO. Podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Zdraví Jihlava, hezký den vám všem. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaditě pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace. Teď ale zpátky k hitům, rádi Jihlava přijme hezký den.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje krásné odpoledne. Rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termín výlovu víc k zimě. Při letošních vedrech měly někde vyšší úhyny u druhů ryb citlivých na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala i kvalita vody. Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotěboři musí výlovy odložit i kvůli tomu, že má málo vody na sádkách v Havlíčkově Brodě. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme pohodový den.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Národní památkový ústav zítra nabídne návštěvníkům vstup na vybrané prohlídkové okruhy státních hradů, zámků, klášterů a dalších památek, které má ve své správě zdarma. Musí si však předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Seznam zapojených památek najdete na webu npu.cz.
2: Co se děje v kraji?
3: Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Italská vláda premiérky Meloniové schválila zákaz burek a nikábů ve školách. Zároveň zavedla limit, kolik může mít každá třída dětí s nedostatečně dobrou italštinou. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, ale aby v ní zůstalo, musí ho do 60 dnů schválit i parlament.
2: Sport.
3: Manchester City se provinil ve 114 případech proti finančním pravidlům anglické fotbalové ligy. Desetinásobnému anglickému šampionovi hrozí pokuta, odpočet bodů nebo vyloučení. Podle klubu ještě není vyšetřování u konce. Mluvčí Premier League uvedl, že jde o důvěrný proces a nemůže nyní poskytnout žádné informace.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, jste s Rádiem Jihlava a víme, že vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Víc informací za chvíli.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás vyladíte Rádio Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu auta, potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vzniklo s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jihovýchodní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava, přejeme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. V Telči byla věnována pamětní deska Františce Slavatové. Víc informací si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Zvýšení výdělků policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby má jasnější obrysy. Jejich platy by měly v příštích 3 letech růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar řekl, že do tarifů půjde jen 1300 korun. Stejnou sumu dostanou příslušníci formou stabilizačního příspěvku. Zbývající zhruba 300 připadnou na odměny za pohotovosti a přesčasy.
0: Co se děje v kraji?
1: Na dalších 2 místech v kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle jedou. Během podzimu se tzv.

0: Takové měření rychlosti rozšíří na další silnice v Jihlavě i ve Ždírci nad Doubravou. Počet lidí v Polsku, jejíž mění přesahuje 30 milionů dolarů, tedy zhruba 644 milionů korun, vzrostl v letech 2021 až 2026 přibližně o 109%, což představuje nejrychlejší nárůst ze všech zemí, které analyzovala agentura Bloomberg. Mezi další země s rychle rostoucím počtem velmi bohatých lidí patří Rumunsko, Saúdská Arábie a Singapur.
1: Sport.
0: Bývalý fotbalista Milan Baroš se dnešní beneficí v Ostravě ještě jednou rozloučí s hráčskou kariérou. V exibičním a už vyprodaném utkání na městském stadionu po jeho boku nastoupí i další bývalé hvězdy jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan Koller, Marek Jankulovský, Patrik Berger nebo Vladimír Šmicer.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké sobotní odpoledne z Rádia Jihlava vám všem přeje Katka. Víme, že dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor. Víc už za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrite na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou zkontroluje restaurátor. Opraví drobná poškození a ošetří povrch kamene, aby se jeho stav nezhoršoval. Podobný zásah se u těchto památek prováděl před 5 lety, rozsáhlejší opravy před 9 lety. Letošní odborná péče bude stát 174 000 korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový víkend.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Hezkou sobotu z rádia Hlava zdraví Katka Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Podrobnosti za momentík.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů nedávno zvýšila na 35 milionů, přesto to nestačí. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijeme pohodový den.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Uživatelé e-dokladů, se kterými se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb.
1: Jihlava aktuálně.
2: Jihlava podle dat projektu Hlídač státu hospodařila minulé 3 roky o něco rizikověji než v předchozím volebním období. V indexu kvality života byla loni na 57. místě z 206 hodnocených území. Rozpočet města minulý rok skončil schodkem 503 milionů korun. V poměru k ročním příjmům, které byly 3,1 miliardy, to byl nejhlubší schodek mezi krajskými městy. Rezervy Jihlavy se ale nestančily. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o 3. prezidentský mandát. Mohl by tak však učinit po pauze, kterou vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války.
1: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes vstoupí do nové éry a poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Národní mužstvo rozehraje během rekordně dlouhého srazu elitní divizi A ligy národů doma v Edenu proti Chorvatsku. Začátek je ve 20:45.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov a parkovacího domu u ZOO. Podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava, 101.1

Z rádia Jihlava hezký den vám všem. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace. Teď ale zpátky k hitům, rádia Jihlava přijme hezký den. Nebo

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Sorry. Hit za hitem z rády, hlava pro váš lepší den a taky podrobnosti k tomu, že rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termíny výlovů víc k zimě. Podrobnosti za chviličku.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rád.

0: Katka přeje krásné odpoledne. Rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termín výlovu víc k zimě. Při letošních vedrech měly někde vyšší úhyny u druhů ryb citlivých na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala i kvalita vody. Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotěboři musí výlovy odložit i kvůli tomu, že má málo vody na sádkách v Havlíčkově Brodě. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava chce zmapovat svou odvodňovací síť. Generál za asi 11 milionů korun má navrhnout, jak zacházet hlavně s dešťovou vodou. Pomocí interaktivního modelu bude město také zjišťovat, jak má posílit nebo upravit kanalizaci, pokud se bude chtít rozšiřovat. Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do kongresu zvýhodnil republikány. Zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Končí tak vleklý právní spor v době, kdy už začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách.
0: Sport.
1: Hokejisté Brna vyhráli ve čtvrtém kole extraligy v Olomouci 4-2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži po druhé za sebou naplno bodovali. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy doma přivítají Pardubice.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, jste s Rádiem Jihlava a víme, že vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Víc informací za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.

Dobré odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vzniklo s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jihovýchodní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme krásné odpoledne.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Jihlava, zdraví vás Katka. V Telči byla věnovaná pamětní deska Františce Slavatové. Víc informací si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí.
1: To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomíná. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladí kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemnějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo ne h. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou pointou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali, a když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám, dobře, no tak přines druhý den karty. A já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, už jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Jo, tomu člověk neujel. Menčikle. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kretén, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a někdo nám ty prachy ukradl.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu, ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

Vládu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad.
1: Ano.
2: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: To udělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, jeho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jiná?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Beácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudruhy Ráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.

0: kytice. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, krásně jste zpívali, krásně, tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte sem, uděláme si Caruso show. Takový třítýdenní zájezd do Lanžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka, pijem dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šecí už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak se na něho chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Donesli mu první vzorek, on se tak podívá, říká, ročník, 690, Riesling rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, tož toto, ročník, 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říkaj, to není možné, zabili za hospodskou Anču, ta si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník, 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Ne? Někomu to šmakuje, někomu zase jiné, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehery záda. Pořád vymýšlám barjaké a s ní to ani nehne. Doktor se na mu tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernaj za mě tvrdil, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježíši Mara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Ze sousedů, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká je, Juro, ty jenom čekáš a zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo taky začalo poprchat, souseda letí přes celé humno, křičí na Juru, který byl v okně, že Juro, utekám se schovat, že nesa bůřka. A Jura tak praví, Terezo, klidně zostaň venku, do tebe neuhodí, ty už nikoho nepřitahuješ. No ale toťka také jsem se říkal v hospodě, člověče, já když jsem si moju bral, tak bych tu samou lásku sežral. Říkám, a včil co? Že včil lutuju, že jsem to neudělal. Tak ale to se nedá, no. A i ty děcka to má dneska ušiska našpicované, bavili se takový dva výzdohajci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papouška, druhý říká, to nic není, my máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky, že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do toho ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Tak, ale je to tak, teďka je tak jedno, že koneček do druhé třídy za stařečkem. Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením? Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jiným na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No. Proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no. Tak všichni, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barakám vyjet, co? Pedino, to není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no. Dneska můžete. Kamkoliv, to se také v Lanžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové 3 děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. Teďka jaj sousedí byli v té Itálii. Jak se tak vrátím, tak jsem se jí ptal, jak bylo. A soused říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkalo, to jste měli pořádnou smolu, to myslím, příští rok budete doma. No, že já bych zostal po těch zkušenostiach doma, ale moja chce pořád do té Itálie, na. No tak ale když se to někomu lubí, jak už jsem říkal. No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Potká jsem byli spolem v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rošklébená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jakým si ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, tyčino, a vy už jste hladná, nebo co? To se fakt nedá nic zjímat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžotský zájezd jsme jeli k tému mořu, no, k tému Egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja. A představte si, ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyly jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se tak jenom tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, kúpali se, jedna sakáčkava v tej svanej vode, no, druhá leží na pláži, na tá, co sa kúpe, tak na tú, co leží na tej pláži, volá, že Ančo, že poď sa také kúpat. Ona říká, co bych sa chodíva kúpat, plávat neumím a s cacami nesce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K činnosti na hudební škole se Cimrman dostal díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarínu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Sám si také pěstoval houslové struny. Jednou z prvních investic bylo proto zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turšanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Roza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují.
2: Prosím. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce.
1: Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part.

0: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
1: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu hahou. V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali dušiti na vrata. A do třetice já to nechci. Nechci květěn. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy.
0: Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně-pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam.
2: Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty van der Postova generátoru.
0: Děkuji. Uvedená zásada měla vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka z ručného vmytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů van der Postova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu.
3: Promiňte, Cimrmanovi. Kolego, nezlobte se, já tady tak poslouchám ten váš výklad o tom plzeňském pivu a... Tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl tehdy ke stolu a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, objevil se ve dveřích Karl Wittner, ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to...
4: Pane profesore, ředitel vídeňské opery, to byl tenkrát Wingl, Kurt Wingl.
3: No jo, to jsem poplet, ano. Wingl. A mířil se do kestelu vedle Cimrmana. Usedl a už měl před sebou napěněný půl litr. Cimrman se nejdřív na něj tak smutně podíval a potom zahlavolil na celý lokál větu. To jste divný chodec. Zahlavolil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Jen tak, abychom se občas na chvíli trochu pobavili.
0: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
2: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu napůl připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur. jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že jí hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr sebeméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj party flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
0: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Tytlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
2: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
0: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v picikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se picikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: deine Switch jetzt hier, okay? Urase. Pacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné bít, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tam, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
2: Popelnice! To by byla moc plná.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
3: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
2: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
2: Je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, už. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
2: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme za skutečem. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
4: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, je, pane ministře.
4: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si tu totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi trošku vrátil koktání.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
4: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne.
1: Připomínka, bez portfeje znamená bez oboru působnosti, že? To znamená, že pan ministr může do všeho mluvit, ale je také za všechno zodpovědný. Ale tak nějaké otázky bych prosila, přátelé, vy vůbec na slova pana ministra nereagujete.
2: Je nám ho líto, že koktá.
1: Ale pana ministra vám nemusí být líto, je to velice silná osobnost. Vedle našeho pana prezidenta byl jedním z lidí, kteří se nejvíce zasloužili o pád totality v naší zemi, víte? Tak prosím vás, tamhle vidím, tamhle pán s mikrofonem chce položit otázku.
5: Jsem invalida. Jednou v zimě spadlo malé dítě do rozbouřené řeky. Já jsem pro něj skočil a zachránil jsem ho. Pak mi namrzly nohy a jednou mi museli uříznout. Teď mám invalidní důchod, no a za ten se přeci nedá žít, no to je nějaká spravedlnost.
1: Prosím vás, pane ministře, chtěl byste reagovat?
4: Patří ti to, má. má se starat sám o sebe a nestáká do vody pro nějaký cizí pár chantů.
1: Ministře, to snad nemyslíte vážně.
4: No, co řeknu, zatím si stojím. A nemluv na mě tak zblízka, smrdí z tebe nějaká ryba nebo co.
1: Slid, dámhle vidím paní, prosím, otázku druhou.
3: Jsem vdova, beru vdovský důchod po manželovi jenom 2000 korun měsíčně. A to prosím platím každý měsíc. Tisícinka so, 2000 mě stojí jídlo a ošacení na děti, co pak z tohohle se dá žít?
1: Pane ministře.
4: No to máš teda blbý. Máš mi bohatá jako já? Já jsem zjedil po tátovi 20 milionů, po postredovi 10 činžáků, no já jsem v pohodě, a to tě to roli lituju.
1: Pane ministře, my jsme si vás sem pozvali, abyste naše diváky uklidnil, víte, a ne abyste je tady rozzuřil do nepříčetnosti. A k tomu ještě teďkom před volbama. A netýkejte našim mostům, oni vám také netýkají, ano?
4: Já pipí, tom jsem zásadně jenom ty tisíce.
1: Policie! Policie! Policie! Policie! Pleďte se! Prosím vás, uvědomujete si vůbec, co děláte? Vy se za mě schováváte. Co pak nevidíte, že jsem v jiném stavu? Co kdyby mě ti lidé povalili a ještě bych přišla tady o dítě?
4: No já jak se tam na vás koukám, tak by to nebyla, že žádná škoda. No ne, nechte mě domluvit, já vám taky neskáču do řeči.
1: No tak prosím, dokončete větu, ano.
4: Ta taky to třeba může být pitomeček.
1: Pane strážmistře, toho nechte, to je můj manžel.
6: Hej, já jsem Plaček, to je moje manželka, má rizikový těhotenství.
4: Já za to nemůžu, nemáte, když to neumí.
0: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tady chcete dělat? Zpívat?
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký?
1: Dovolte, nemůžete na jeviště a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotínu?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: život. Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři.
1: No.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, no, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
3: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal.
2: Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a
1: nepraktické. Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, no to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
3: Vy neznáte
1: umělé. No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.